Dvič stopni opokazaše rano, žive slepro, krutko, po štyrjoch, netko mjestem 12, a na maksimálne 25, či žive slepro dženca zalieze po takým. Celé tak horco nebude. Horce dny na tute dobiče so nastajíč jutce a vo sebe tej špundžilu, potom žive slepro tiež zaso na 32 stopňu zalieze a potom pojede zaso dele na bábilične temperatúre v okolo 23. No a ja tak so to poň ve odmenie zmija, když čakače vy na dešť. To dobíme v oprode hišče na punželu za týdžen čakač, to metrologojo viesča celé váhodne prinie vožnoty z nebies, ale no haj to, že so môže kúsk dlič, ale by prajne tiež tojšto rázo zmenič znamenča metrologojo. Prede punželu za týdžen s dešťom neliča. S čím ličíme netko? S Lexom Hendriksenom, Džerštun Vokomik. A ja tu nie Džeržu, byl k nasedom.

0: Naposled mich je Sobotorano.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Na zakončenju letušeho mezinarodneho letneho kurza za srpsku reč a kulturu je Srpski institut včera vobdzielnikam vopisma přepodal. Lieca by so 40 ľudí z 10 krajov vobdzielilo. Viaca a čpojica z nich je tiež zložila prúvanie za rečný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby srpščiny sú na exkurziu maj region blíže zeznali junu pobychu z severnej horny v Užicu junu katolskej končine. Od leta 1967 je dohromady 906 zájemcov liečných prúzninách intenzívne srpščinu vúknulo. Sečo močove ve viacorých srpských ratarských závodách moča runie poslednú pšenicu. Redžič závod nesvačidle netko konc týdenia posledné hektary vočnie. Runočasne nedom svomu zbieraja, zoby kvalita dobrá bola, tak Achim Reda. Potom chce ďaž čarnišča obdživač. Rybešec bioratar svo kanecach je z pšenicu hižo hotové od čeravšieho žnia vús. Kvalita je lica dobra, tak roni rebiš. Vunožki pak je nož přerezne. V septembre sú potom zoja a svončne rože na redže. Na vyššej šuli Slepo je so včera 5-dnúsky mezinárodný médiový kemp zakončil. Na ním v obdžilichu so šuleky a šulerio serbskeje vyššej šule Ralbice, vyššej šule Slepo a z Českeje, z partnerskeje šule Slepianského kubvanišča. Mezinárodný kemp převedžechu médiový pedagógojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta ZORBIT, kýž spichuje revitalizáciu serbskeje reče za riadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Nastali sú mestrujím trojorečne serbsko, česko, nemské videové klipy a videové túra po šulskej ležunosti a šulským tvareniu. Auto a značka KM za nedyši kamenský okres je z odstokom najvobľubovaniša stará značka Zakske. Viace hač 5 a 70 tisac auto a motorských byše spočatk leta stúty skročenku přizivene. Kaž vunže ze studie Vysokošule Heilbronn je tiež s dalšími značkami nedyšich horňovúžijských okresov tyšto jezdžidvo popuču. Niedže 1,5 tisac má CI za Žitavu, 24 tisac HY za Vojerecu a 22 tisac LUB za Lubi. Nemska by 2012 postajenia za značky liberalizovala, z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bezokresné miesta vúživač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. Rodovým parkudelným vúježe je konstudinia zase tradicionálne zetkanie oldtimerov Insel Classic, kajž zariadová rozdžila očakuje viace hač 500 historických ježidvov. Jako osobitostka bude prinie vúbidžovanské auto znatého drežanského konstruktéra Heinza Melkusa vidieť. Jemu a jeho autám venuje tiež ústajencu. Na čaporových výkach poskyčuje originálne džele za oldtimery všelakých fabrikátov. A to one bych u naše džensnýše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca slunčne a riane vedro nas očakuje. V okolo 28 stopňov maximálne, jutce potom živé slibro jedže zase vyše cicečí.
3: A na drohách tiež jedže, niče sa niče nehačí. Dobro jezbu do dženca nižšieho rania. Mi sa zdá, od mineného týdženia od soboty tiež zase v Voklicach má peká očinené s tým tým kobasovým autom. Mi sa zdá, no to je tam tiež, tam dobe môj ječmo Bettina. He, na besadu poľadať, čo také ľudia si nakúpe. Peč po napúsedmi.
1: Srbský rozvoz.

0: Zadkula.
1: Pozniny Kilea soke kunci, posledni tydzień so boze započne a s tym je tež naša beachvolley bulova tura 2026 skoro nimo. Pretač se v vulkim finalu Miłoczycach zarajeme, dojedzeme se jeszcze do Rožanta na 9. a s dobom poslednju staciju letušeje tury. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potek im, kajž přeco nedzielsku drastu upakovač, gdyż do Rožanta putnikujeće. Od napo 6. môža som ústva Pšizevič a 6. so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zavíč.
2: Počelo večer.

0: je nowe a moj smo je so z Bettino tež. Nowe narodziło je potem, zo je Bettina no i smutnikowi namaj stajiła, zwariła. Peć mienczino rozsledujemy ich, to są nedom lipy wierci.
1: Nabożne słowo.
0: Maženca Bošči Bulank ze Sušec pola Haslova.
2: Přečestvo svuša k najdrohotnějším věcam v živinju. Opravdžite přečel nie jenož v rianech v okomikách po boku, ale tyž potom, když je živinje češke. Přečel je připosvuchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám za so stanič, když jsme padnili. Tola přečestvo nie jenož z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Spravnošť, dovera, respekt a spuštomnošť sú fundament kužo vopravdžitého přečestva. Mave geste, otevrené vucho abo spravna rozmova môža husto viace vuskutkovač hač vulke svova. Znate přísvovo praji, přečelio sú ta svojba, kotru se sami vupytame. To nás na to dopomína, kak vážne je přečestva hajíč a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džen, přečeli prošče junu džakuju soriec, abo so pola niekoho přizivič, vo kotrem přižo dovo ničo jace svyšal nese. Přetož přečestvo je kaž rostlina, vona rošče, kde so vo nju starame. Přeju vám dženca ľudži po boku, kocriš vám tyja, a vieselo, za druhých dobrý přečel, abo dobrá přečelka byč.
0: Praj Bošči Bulank ze Sušec pola Haslova v nadoku a zamovitosti Bačoňskej vosady 4 minčiny dosvedeme je.

0: Na bo, was sie mich hier.
1: Serbski Rozwas. Bo jeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
0: Dobro ranie. Na zakončenju letušeho mezinarodneho letneho kurza za serbsku reč a kulturu je Serbski institut včera vobdželnikam vo pisma přepodal. Lica by so 40 ľudí z 10 krajov vobdželilo. Viaca hač pojica z nich je tiež zložila prúvanie za rečný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby serbšiny sú na exkurziu maj region blíže zeznali junu pobychu severní horní vúžice, junu katulskej končine. Od leta 1967 a 60 je dohromady 906 zájemcov liečných prozinách intenzívne serbšinu vúknulo. Sečomu čaube ve viacorých serbských ratarských závodách moča rúne poslednú pšencu. Redžic závod nesvačidle netko konc týdenia posledne hektary vočneje. Runočasne nedom svomu zbíraja, zoby kvalita dobrá byla, tak Achim Reda. Potom chce ďaž čarniša vobčivač. Rybišec bioratarstvo Kanecach je z pšencu již hotové od čarovšeho žnija vôz. Kvalita je lica dobrá, tak roni rybiš. Vunožky pak je než přerezne. V septembre sú potom zúja a svončné rúže na redže. Na Vyšší šuli Slepo je so včera 5-dňovský mezinárodný médiový kemp zakončil. Na ním vobdelichu so šulerky a šulerio serbskeje Vyššie šule Ralbice, Vyššie šule Slepo a z Českeje z partnerskeje šule Slepianského kubvanišča. Mezinárodný kemp převedžešu médiový pedagógojo Sudia Lucia ze Smerdžaceje a sobudživačerio projekta ZORBIT, kýž spichuje revitalizáciu serbskeje reče za riadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Nastali sú mez druhým trojorečné serbsko-česko-nemské videové klipy a videové túra po šulskej ležonosti a šulským tvareniu. Autová značka KM za nedyši kamenský okres je s odstavkom nevoblúbu a niša stará značka Zakske. Viace ač 570 tisac auto a motorských byše z počatk leta stutej skročenku přizivene. Kaž vynže ze studie Vysokošule Heilbronn je tiež s dalšími značkami nedyších honio-vúžijských okresov tojšto ježdiť vo popuču. Niedže 1,5 tisac má CI za Žitavu. 24 tisac za Vojerecu a 22 tisac za Lubi. Nemska by 2012 postajenia za značky liberalizovala. Z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bez okresné miesta vúživač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. V rodovom parku denním vújezde je konc týdenia zaso tradicionálne zetkanie Oldtimerov, Inselklasik. Kež zariaduare žila, očakuje viace hač 500 historických ježidov. Jako osobitostka bude prinie vúbidžovanské auto znatého drežanského konstruktéra Heinza Melkusa vidieť. Jemu a jeho autám vinuje tiež vústajencu. Na čaporových vikách poskyčuje originálne džile za oldtimery všelakých fabrikátov. A to bych upovešte, kýž namakáče tiež na internetných stronách a našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostanie dženca sucho a svunčne je než nekotrým ročoky k dekorácii. Živé slibro hýba so dženca mies 24 a 28 stopňami, júce potom dže hore na vyše 30.
2: Na drohách je všetko prozne, tam môdi se s takým Melkusovým autom šmorač, to byše prvnie také vúbičovanské auto za čas NDR 100 a jedna auto sú tedy tvárili a tam je še také, ja neviem, ač môže čo so vysnano týž na to dopomíč, také kšídbové durie, kýž sú také hore šli, tak sú to očiní. Dobrú jezbu, 4 po na po 8.
1: Serbský rozvoz.

tež modina rade počuje. Co poda do přírody, například je tež samska dekanatna modina. Lica na zhromadny vůlet přeprošená, kotrž bude 13. septembra. Čehodla pak já to hižo netko povědám. Mili soha džo punžele, prošu přizjevič, jeli chce modina se zbusom sobu do sprujovjou pola hamora ječ, když bude zhromadny nešpově tam nejšej kvačitý církví. A přizamkně so potom tež čoumikovanie z čelna do nového města přispřeví a další zajímavostky. Potajkým hač do Pondžele so přízevič, když chcete so na vůbičovaniu, lepe prajne půčovaniu, vůlečenic vůbičovaniu na vůleče sobu vůbčilič. Jednače menšinou po 8.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Sport.
2: Zjanom Rehorjam.
3: Sanjana kopa se dženca při kloštorské vodě od dvěma i by kopalské klitce kopajnca. V samstném času testuje v Kruščicach tamniše prvně kopalské mužstvo přečivo okresnému vyšemu ligisty z Hamora a Klitno. Kopalský cilkaj FC Energie Kočebus a Budese Budešin startuje tej nedělu v obaj z dybkovej rudo nové rajnije doby. Kočebužin je od napo dvěma i doma přečivoha novo 690. Po hodinu požišo započne so zazběhovára v městče na Mynke cúce mez Budesu Budešin a FC Eilenburg. Nedělu popoudňu cioch převedže so delanach pokalna rave prvním pokalnym kole na krajní runinie. K sokovej doralbic přijedže cilk z Heidenava. Dobyča rozmi v druhým pokalnym kole domiacu Lipšinu přečivo regionálnemu kopanskému ligisty ze Švíkavy. V športopokivovém přeledže stejte ište dvě přijotovanské ry, jutce dvěma i Haselbachtal SJ Kruščice druhé mužstvo a hodinu pozdíšo Nebelčice Drevnica. Športové pokivíště za příchodný pjatk, vůlky kopanský svědžen zají so připodňu jenej v Kruščica se serbským superkapom Modžine D. Na turnýře obdžela se mužstva z Radvoria Pančic Kukova, Kruščic, Nebelčic a Ralbic. Od napo sedmých raje potom prvně kopanské mužstvo SJ Kruščice přečivo prvněmu mužstvu Sokova Ralbice Horky.

0: na serbski vos pitatsch. Sun. 5 minutu do napodziewiczych je czas za krótko powieszcze szakoczaka na naszych małych, a młodszych przyposmuchariów, a ty za starszą młodzinu. Napodziewiczych dundak.
1: Na zakończeniu litušeho mezunarodneho litneho kurza za serbsku rič a kulturu je Serbski institut čera vobdžilnikam vopisma přepodal 40 ľudí z 10 krajov je sa vobdžilivo. Sečomu čave v viacorých serbskih ratarskih zavodach moča runje hišče poslednju pšencu a zžilatež vôz, jako přichodne sú potom zoja a svunčno rože naredže, vujky dželžňu pak je domkované. Na Vyšej šuli Slepo je so čera 5 dňovský mezinárodný mediový kemp zakončil. Na ní vobdžilichu so šuleky a šulerio serbskie Vyšej šule Ralbice Slepo a z Českie z partnerskie šule. Autová značka Kamenc za nedyši Kamenský okres je s odstokom najvobľubovaniša stará značka Zakske. Tež hinaše značky, kajž Žitavska, Vojerovska a Lubiska sú dále kytro vobľubované. Rodovým parkudelným vuježe je konstitúčenie zase tradicionálne zetkanie oldtimeru a nedyši margarečine hitče ve Vulky Dubrave svieča dženca dvojno jubilé, peča cíceči letne v obstače spichovanského tovarstva, ktorýž by tam pred cíceči letami muzei otvorilo. A to on bychom, naše dženci ještě krotko povězče.
0: A poladáme ještě na vědro, ve hodnoče dženca temperatury maximálně peča 26 a 26 stopňov, juca za jucíšim, potom žive slibro trochu viace stupa zase hač nad cíceči a když chceme ládač a co nadžiječ, když na vožnotu od horeka, to doběli ještě cibý tyčin čakač znamenča vězča to meteorologojo. Ja praju, ládáme potom od sredy šras na aktuálky, što z nebe spíš. Přijímčem. Tež na drohách. Dobrou jesbu.

0: samme hýšče prózdniny. A rade bereš se raz v ucho kniu, zo by si vostudu zabil. Prethače tajka hotová, to traje. A v nej si veľa proci. To sú tež deči v smerčací pytli, jako sú v studiu Liška z polný páru na bajce paslili.
1: Za to dobíme hore do druhého poskoda pod Cichu. Tam malé komorce maja Lišky takrec svoju technickú liššu jamu. Mikrofóny, ličak a monitor tam steja a holca pri mikrofóne so hižo počí. Vona pod návodom Štefana Gedika text narava a všetco zase namakavú nekajký zmyk.
2: Ja si musel, když to so najprv pocvíjate, džiči ten text najprv naukneš a po ňu jen vuj sedí a praj na Polska jemo, jo, to šo fajn, ale odsieče to znamená malku z úrazom a tak činč, a tu šaca praj, a čin to šiemo, a čin to šiemo, a spútaj to šiemo. To ja si musel, když jen to po porané nečiní a zes čaplivošť a malku smyšne, když pod ľuž zúpia, ale musmo to, ja bu prajo, aj celé kúl hinkrenili.
1: Všako sú so do narávania tiež dere přihotovali. Cíl médiového projekta, kýž sú dječi kruščanského horta zromadne ze studiom Líšku převedli, bajku jako svúcho knihu narávač.
3: Četra Daniela, jo nám jenu knihu pokazala, to by ta bajka teci svinka. Teci svinka si ci kešky natvária, ta prima jo ze svumu, ta druhá jo ze ze streva a ta ceče ze skamena. Pon šinžen velk a tun velk se ponte de svinka šlapnť. Pon ja usun tak nadu zem se obuknu.
1: Povedati Vanda a Lubina. A jako so velk na koncu pukne, je to vizo dobry a vesový konc za prosadka. Za dječi při mikrofonach pak by to sobu najčeši vokomik při narávaniu.
4: Ten najčeši by so na komandu smeč, tu ke smo mali tři boli a to smo muši dobili na jen mulčinč.
1: Hahanka, če odlaje to tak češko so na komandu smeč?
5: Dokužaj Lukáš, tu se nie tak pohnemu smeč, a z nepredého teoretiku, co sme ma, pon druhý raz jo, ona sa každá kavera sme ma, pot sme sa romade smeli.
1: So takhle z útroby a na komandu smeč. Je kytro češko. Brneš je Štefan Gedik žorčiky povedal a šo možne spýtal.
2: To pon ten jeho pomalo a pon sem ja pon na koncu dobal kvázi krmase čovač a so mo pon jene 10 sekúnde smečo von krenemo. Jo klopovo, vyše pošitko ne, echt rene.
1: A takhle klinči potom bajce, když je so veľk skončne puknu.
6: A svinka, to je nož tak svinka.
1: Vyzo slušak poriadni bajce tiež stajne tun loze, tutun páže veľk. Beno je nedom vedžal, zo je rola za neho prava.
7: Haj, ja som sa celé pokazal, no som jaký veľk, haj, musím len veľk bol.
8: Tako lúzo ráčka, to za tebe by si to pon súčasť predstav, že si to taký lúze čmo veľkého listu dokázať to pon činu.
7: Haj, kúšno si to tak predstavil.
1: Bola Bena Džiše narávanie kytro spíšne. Prosadka, Lukáš, Hanka a Dorotea hižo trochu dlie trebachu.
9: To najčešie by, to je najprv Hanka dobiava prať, pon ja kyt som dobiava prať a pon ja dobiava kyt Dorotea prať.
1: Nitko pak von ze studia a do přírody. Tam dživaše menujce tam na povojca skupiny. Za dobru svucho knihu trebaš menujce tiež realistické efekty. Izabela a Vanda povedate.
10: Musíme mali jen tablet a jen mikrofon. A to znižuje. Also musíme mať tralarali kajky zvnk do posve a najlepeja. Pon ja nič tu tablet na štátvoči a nič tu mikrofon čaža a pon sme tu dievčineli.
11: Also napríklad ja som jamila jen kamen. Also taký cíl, tun sme ja pon aj hinajší kamen hore panštava a pon sme ja si jenom pokamenom tam durešiva.
1: Dien tun zasadži v tej bajce?
11: Dež tun jen tun domstými cieľami tvarí.
1: Na koncu su potom šo na kompjuteru sijali a romadže zastajeli. A džiči može so boze přes svucho knihu veselič, kiž su cele sami nadživali. Praju jenojš.
12: Matnetka byla celi, byli a byli zromane v keži z kamena.
13: Juhu!
14: Dunda!
15: Dunda!
16: Dunda!
17: Dunda!
18: Dudidi, dudida,
19: da, da, da, da.
0: To by potajkým vůli to studia Líška smerdžací. Hotové džičí jsou tam cí prosadka naravali. Nětko můžeče si představit, kelko dživa je stavizničky, kajž naše tvarniščo, lutky, abo filumelos za rádio produkovač a votedžen jako ižde džen svuchoru vůsovač. Rády můžeče si še tuté tešu naši app MDR Serbia vomere na poskač.

0: Nedom 5.9.
1: Nábožné slovo.
0: Pađenca bosči bulang se slušec pola haslova.
2: Přečestvo sluša k najdrohotnějším věcam v živinju. Opravdite přečel nie jenož v reálnych vokomikách po boku, ale tyž potom, když je živinje češke. Přečel je připosluchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám zaso stanič, když jsme padnili. Tola přečestvo nie jenož z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Spravnošť, dôvera, respekt a spúšťomnošť sú fundament kúžo vopravdžitého přečestva. Mave geste, otevrené vucho abo spravná rozmova môža husto viace vúskutkovač, hač vúľke svova. Znáte přísvovo praji, přečelio sú ta svojba, ktorú si sami vúpytame. To nás na to dopomína, kak vážne je přečestva hajíč a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džen, přečeli prošče junu džakuju soriec, abo so pola někoho přizivič, vo kotrem šižo dovo ničo jace svišal nese. Přetož přečestvo je kaž rostlina, vona rošče, kde se von ju starame. Přeju vám dženca ľudži po boku, kocriš vám tyja, a veselo, za druhých dobro přečel, abo dobra přečeka byč.
0: Dobre bosči, bulang se slušec, spola haslova, vena dokua zamovitosti bačoňskeje vosade.

0: Polícia z G.
1: V Čisku je so na droze E štvrtk dopoldnja nezbožo stalo 85-letno vođa Dačir. Cišče z baku a nišča naljivo na onu drohu, všitem ševidža povšem zdaču odprava přijeduceho 81-letnoho Audiju, tun meješe před jezbu. Obaj zenjoraj so při zražce na zbožo jenež mocne strožištaj, blahova škoda 40 euro. Ve Vázu sú neznači, sa v ústave prečiviace symbole na paviljon přihače na Cukvinský namorali mest druhým tam na te drevene blido. Nasta škoda 500 euro, policia netko za skučičele mi pyta. Klukšu je nakvadna auto štvrtk dopodňa technického problema dla voli, zubivo a to na čare 700 metrov. 40-letno vođa Zimzona so volia dla vali a so přitom lohce zrani škoda na mopeče 200 euro. V Biskupicach je nucna rozkora na tohošu noci na štvrtk, k tomu vedva zo dobyše policia zakročič, 21-letno by so skupine ľudí blížil a je im rozu, v obydlerio zazvonišu na to policiu, jako chcuchu jeho tak dlho kruče džažič, so mesobu zranišu, jeden dobyše samo do korunie. A budešine na Alojsa Andrické a jendo je štvorči je so čera připodňu laube palivo, kotraž so potom dospolne zničí, škoda, kotraž je tam nastava 15-10 euro. Nimo toho sú hoce pomenia tiež ešte škodu na susodných ležonosťach nadživali, vysoká riadka je so spaliva rostliny kerky a rostlinania, zume nekak 10 euro.

0: Chcete sa zasoraz poriadne vokýdač sa, vodcelič. Potom šinčte tam a tam, a tajke namove, za viesne svedženie, slyšite teledne kietro husto vo sebe však mie s modostnými ve sociálnych sičach sa tak šíria. A z toho je sa miestom vieste trend ve siči vúviu. Vie Klement Schmidt. Rozkvač nám, prošu Klement, co što za tým cí?
1: No miestom vúľadaš ve siči ledma ešte babienčko za viesnu fetu, kýž Bestor Winge. Stoch bin nederas risse Plakat na nause, je besitchi jensische Jane pisane Video Clip. Also se tun der ökologische Schmuschno Wobblada, da bin ich wieder bitch kreativne, tag so tun Clip so Huster Avela Jelly, Sonnapostle Dosch Luigi Wabene das Video Vigi.
0: Ja, как so tut der Video Natvarene sa durchkotzi stoische Zille tag nesne.
1: Aj tu te vidia, rajka ja se s typickými namovami na alkoholizm, na žlokajnce, pokazaja pak skere hinejše scene. Tak napríklad si kamarád vonjovie vobore posvonie svoj navonik ze šerščovcom lakieruje, v dalším videu je vidieť, kak štom na auto padne, zbe potom nichtu rek, jeli so raz tiež tak vodcelič chceče, no a potom ščivuje typické vabienie za tun abo tamne svedžen. Tiež serbská modžina miesten tak aber podobne za svoje fete vabi, hač serbsko pazičanske, kýž z čomika dovode padnú, so tak rec votunkaja, sušičanska modžina abo radvorčenio. Všelad takých vabenčku sme na našej strone tiež zestajli.
0: A viac informáciu k téme zoniče na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia. Všenáte konzum alkohola poprom, to nie je ničo. Začoš milí zaredovania, zaredovario svedženiu vabič. To je moje menenie. Minšinu po bydlk načesačie.

0: Na počesači je.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Na zakončenju letušeho mezunarodneho letneho kurza za serbsku rič a kulturu je Serbski institut včera v obdzielnikam vo pisma přepodal. Lica by so 40 ľudí z 10 krajov v obdzielivo, viaca hač bojca z nich je tež zložila prúhovanie za rečný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby serbštiny sú na exkurziomej region blíže zeznali junu pobychu severnej hony Vúžice, junu katolskej končine. Od leta 1967 je dohromady 906 zájimcov lečných prozinách intenzívne serbštinu vuknulo. Sečomu čove ve viacorých serbských ratarských závodách moča runie hišče poslednju pšincu. Redžic závod nesvačidle netko konstudinja posledne hektare vočneje. Runočasne nedom svomu zbiraja, zoby kvalita dobra bila, tak Achim Reda. Potem chcedža ščaniša v občivač. Rebišec biorata v Kanecach je z pšencu hižo hotove od čeravšeho žnija vôz. Kvalita je lica dobra, tak roni rebiš, vunožky pak je než přerezne. Septembre sú potom zoja a svunčne rože na redže. Na vyšej šuli Slepo je so čera 5-dňovský mezunárodný mediový kemp zakončil. Na ním v obdzielichu so šulerky a šulerio serbskeje vyšeje šule Ralbice, vyšeje šule Slepo a z českeje, z partnerskeje šule Slepianskeho kubvaniša. Mezunárodný kemp prevedžechu mediový pedagogojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta ZOP-IT, kýž spichuje revitalizáciu serbskeje reče zariadniskim zviazku Trebin Slepo Dživin. Nastali sú mes druhým trojoričné serbsko-česko-nemské videové klipy a videová túra po šulskej ležonosti a šulským tvareniu. Autor značka KM za niedyši kamenský okres je z odstavkom najvobľubovaniša stará značka Sakske. Viace hač 5 a 70 tisac auto a motorských byše spočat klieta stúte skročenku přizivene. Kaž vynže ze studie Vysokošule Heilbronn je tiež s dalšími značkami niedyších honiovúžijských okresov tojšto jezdžidlo popuču. Niedže 1,5 tisac má ZI za Žitavu, 24 tisac HY za Vojerece a 22 tisac LÖB za Lubi. Nemska by 2012 postajenia za značky liberalizovala. Z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bezokresné miesta užívač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. Niedyšie Margaretčine hitše ve Vujky Dubrave svieča dženca dvojne jubilej, 35 letne obstače spichovanského tovarstva, kotrež by tam pred 30 letami muzej otvorilo. Muzej najstaršim dielu tvarenia nedyšie fabriky venuje so produkcii miliny, izolatorov a druhých udzielkov za milinovody. Vo to podňa poskyčia vedenia po muzeju, kaž tiež do pomnenky k súchaniu. A to bych u naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca svunčne, modre nebio, nekotre mročavky so potom přidruža. 28 stopňu dženca zmijeme a júce potom hišče čopliša cice či cia cice či takhle, tutem rinku.
3: Svunčko, svunčko, co je meč hova svunčna roža, a popo svunčna roža Bettina, ty by to ma napanuo, so naše svunčne rože, te bola, kýž mu také reálne mamo. So te vujčky z cilva jace ze svunčkom sobu nepočuja.
2: To sem ja s mojimi dječimi netko tiež v obkeč bova.
3: Vidíš?
2: To sem sa prašal čo odla.
3: Vidíš, ja ty.
2: To sú šok klone.
3: To sú kruče šiazane. Góda, môžeme sa to voprašať raz. Domujme slidži môj, he? Dokáž čo mi to voproče napanulo, to tak komiš. So popravom, když svunčko spadže, no.
2: Predať som muča, septembre, so raz naprašujeme.
3: Haj, to môžte nimo, nakože, bať, co je niekým lalač na púčach? Nie, ničo sa nestáva. Dobrú jezbu do dženciša rania. Kýba vedoma, vieš, čo, na čím to záleží? To môžete ešte na nás zvoniť tu do Budešina 0591 730 400, alebo tiež přes chat, alebo konstateňa pri vesnom svedeniu raz o tom diskutujete a potom vúsled k nám punželu prezentujete. Peč po napoďa sa, češ.
1: Serbský rozvoz.

0: Tutom koncu dženja je tomu peča 20 let, zo je so kruščanski šulski zbježk za ju bojivo zakovanje serbskej srečnije šule, kiš so na koncu nije radžil. A kak dženca ze serbskim šulstvom sva ste, napšikvat, nađije taj so domovina a serbske šulske tovarstvo polepšenju ze zmene zakonskih umenjenju. Tak maja so aktualizovač postajenja Sakskoho kultusovo ministerstva vodžele na serbske šulach. Šako sú tu te hišče veľeče 2000, vodajče 1902 a 1900, teda ani hišče 2 plus koncept neexistovaše. Nekak cíleta so na nové verzi dživa, je pak přeco hišče načísk, kultusové ministerstvo dobí zelenú sviecu dač. Kak daloko netk se s nadčiskom sú, to je so Monika Gerdesová naprašovala.
1: Na zdživaniu aktualizovaných šulských postajeniu je tež referentka domoviny za kubvanie Katrin Suchec-Čisvavková vobdželena. Što da maja vobnovene postajenia sa vám šinesť?
2: Aj naše vône všetče bie, zo co ešte raz vú definuje, što je serbská šula, što to voznamenia, a zo to nie je jedno, što tam so serbština vúčme, ale musíme si pšeli, zo je vážne, zo je jen vysty cíl definované. Zo mili na koncu šulského časa dieči tiež aktívnu dôrečnosť za moc.
1: Za púč k tomu sú dobre vúčbne plány vážne. Tohle reka ďalší cíl zmenu,
2: so vostane při tem so vůčbne plány za předmet serbština, so to, co nešmůrne ze stůtoho, dokud ze strany SMK je to dobře vůčmůrne, že my jsme na to tvůčili, so mělo to zapísané byč, so máme níče jen zakvat, nám přistěhá tež vůčbne plány za předmet serbština a to je mo za těch, kteří jsou doma serbské a kteří jako druhou řečnou serbštinu vůknu.
1: Ty šnětko ještě vůčbne plány za vyučovanie rečných skupinách po 2 plus na šalakoho vášne nastavaja. To dobeše Miloni vúčaka Silvia Šinova priznač.
3: My máme pola nás v Sakske a na serbských šulách máme jen vúčen plán za všetké mačano rečné skupiny. Za šularoko cíš vúknu po koncepte 2 plus serbštinu, to v tutej forme dodal nepředleží. Tam máme my skiere plány, ktoré sú si fachové skupiny na šulách sami zastajeli.
1: A potom sú tam dybky, kýž bychu Serbia rady celý mieč v nových postajeniach, ktoré pak nejsú mohli přesadžiť. Runie tak malo, kaž serbský šulský zjazk má so očividne do nových šulských postajeniu koncept 2 plus zapšieč. Hišče loni by jeden z dveju zastupovacíju předsedu serbského šulského tovarstva Beno Hojo si runie tole pšal. Je to opodstatnil s tým, zo tu kvílu, kdež vúčerio fáluja, zo so vúčovanské hodžiny po 2 plus sobu jako prynie šmurnu. Šako neliča k zakvadným předmětám, kajž matematika abo domiznovieda.
4: Co to praje? Praje. No, a zo žodná koncu voto zapoloženie tohle plus koncepta, opravdu tak zapoloží, že to ten zakvadný obvuk zajedno serbskú šulu. A im nic, tak je to ten přidatný obvuk, na kterom sú vysopo nejako prvné šmura, když je personálna núza.
1: A tohle je po všem zdaču 2 plus značiska von, abo soženie do neho dostavnie. Štož definitívne nebude nových šulských postajeniach stač, minimálna ličba za vytvorenie serbskej riadunie, když by níša, ač sa přirunujomne nímske riadunie byla.
2: Also to je již riadované v šulském zákonu. Kavulke sú te riadunie, pokud do tego paragrafa je tam ještě extra votrisk, ktorý riaduje, zo sú vúzača možné za serbské šule. System je to zblída.
1: Najzajšo leca konc leta bude jasné, kak nové šulské postajenia sakskeje za serbské šule a druhé šule nemsko-serbskej končinie vupadaja.
0: Tak dálko rozpráva vo aktuálkach přidele na nových serbských šulských postajeniach. Štopak je zvostavo po kruščanským šulským zbiežtu blížku 25 let poždišo. To je miestem hinak, ktoré starostče vopsteja a ktoré impulze sú z neho vyšli júce zoniče viace vo tým v našem nedelnom vusevaniu po jednačich. Dve minčinie do Cibilky na Česačie.